0: si venku líže kožich a čeká venku říct medu a nedovoluj si ten přepich a být tu doma na útěku a stáhovat mi moje deku a nedovoluj si ten přepich a mazej ven mu šupem čelit.
1: A já

mraku? Ha! Kolik mraků, tolik fraků. A zapomeňme na tu frašku a otevme si radši flašku. Však času bude ještě dost. A na to budeš ti hrabat kosti. A já.